Největší hitový. Největší hitový današnice. Svakog dana. Arena Radio. Dobrodošli u Arenu Najveći. Najveći hitovi današnjice.